sogo sɔnna dunuya ko sɔn mɔgɔ la sɔn sirama la sɔn tɛ mɔgɔ la sɔn sirama la dolo ani sɔn golo jiranna ko birikan fɛn tɛ ka n sɔn nɛn kunna ko ɲɛ dɔ kuma diɲa kɔmɔlo lolo mara mɔgɔ fiya la lolo kerere.